0: pes.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. září. Tento den roku 1859 byl přijat patent na elektrický sporák. Roku 1960 přišel na svět David Hemingway ze skupiny House Martins. 20. září 1934 se narodila italská filmová herečka Sophia Loren. Roku 1968 se narodil Ben Shepherd, baskytarista kapely Soundgarden. 20. zářijový den zemřel v roce 1979 československý politik Ludvík Svoboda. O 4 roky dříve vypustil Bruce Springsteen do světa single Born to Run. Roku 1951 poprvé přeletělo proudové letadlo nad severním pólem. Roku 1994 zemřel tento den ve Vrchlabí 4 dny po svých 54. narozeninách herec Petr Čepek.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Relax. Relax Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Blanka je jeho.
1: To je 10 největších hitů Relaxa.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. září. Tento den roku 1859 byl přijat patent na elektrický sporák. Roku 1960 přišel na svět David Hemingway ze skupiny House Martins. 20. září 1934 se narodila italská filmová herečka Sophia Loren. Roku 1968 se narodil Ben Shepherd, baskytarista kapely Soundgarden. 20. zářijový den zemřel v roce 1979 československý politik Ludvík Svoboda. O 4 roky dříve vypustil Bruce Springsteen do světa single Born to Run. Roku 1951 poprvé přeletělo proudové letadlo nad severním pólem. Roku 1994 zemřel tento den ve Vrchlabí 4 dny po svých 54. narozeninách herec Petr Čepek.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji Dny Merien Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Relax Radio.
4: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

Devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Devadesátky v 9 na Relaxu. 90. léta na Relaxu.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se přes naše území od severozápadu přežene pásmo přeháněk a deště. Později večer se začne zase od severozápadu postupně vyjasňovat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v mezi od 19 do 22 stupňů Celsia. Krásné dopoledne všem relaxákům, právě startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami, bude to George Michael, Adam Ďurica a nebo Mike Candice, se kterým si uděláme výlet na Ibizu, tak buďte přitom s námi!

Mám tady tip pro všechny kladeňáky, kteří by dneska chtěli něco podniknout, ale neví co. Dnes totiž od 11 hodin probíhá na náměstí Sýtna už třetí ročník sousedské slavnosti s názvem Zažít Sýtno jinak. Na programu jsou

0: tak je uličnictví, takže já se tam určitě půjdu podívat. No a co vy? Dnes na městí Sýtná nakladně od 11 hodin z festiválek nebo slavnost s názvem Zažít Sýtnou jinak.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Mám tu pozvánku na zítra, tedy na pondělí 21.9. do Družce, kam zavítá filozof, básník, kulturní publicista, scénárista a moderátor v jedné osobě Ivo Šmoldas. Hudebně zábavná talkshow začíná v 19 hodin v sále sportovního areálu a vstupenky bude možné zakoupit na místě. V další pozvánce si přijdou na své fanoušci bojových sportů a protože v pátek 25. září se v kladenské sportovní hale u sletiště uskuteční gala večer Elite Fight Night 2. Vstupenky na večer plný adrenalinu a skvělých zápasů najdete na stránkách elitefightnight.cz.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 10 hodin 32 minut, ladíte Radio Relax, právě jsme slyšeli Rolling Stones a tahle legendární britská kapela je aktivní od roku 1962, což jestli dobře počítám, vychází na nějakých úctyhodných 64 let na scéně, no tak to je opravdu, to je úctyhodný výkon, neznám nikoho jiného, kdo by se držel na scéně takhle dlouho. Několikanásobné držitele ceny Grammy vede frontman kapely Mick Jagger, který mu je aktuálně 83 let a je stále aktivním muzikantem, ale nejenom to, je také stále aktivním skladatelem, což Stoni letos v létě dokázali tím, že vydali nové album, které nese název Foreign Tongues. A za sebe ho můžu jedině doporučit, je to naprostá pecka, jestli máte rádi Stoni a uniklo vám to, jednoznačně doporučuji k poslechu. Rolling Stones jsou jedinečným důkazem toho, že jde jít s dobou, ale zároveň si zachovat takový ten spirit z minulého století. Rolling Stones na Radio Relax a my pokračujeme v naší hudební dráze. Alo Blank, I need dollar right now.
1: Relax Radio.
2: Víkend s relaxem.
1: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne.

0: týdnu obletělo český internet video Klokana, který si to vesele hopsal po pražských vinohradech. Pravděpodobně utekl nějakému chovateli a právě s Klokany a dalšími zvířátky souvisí naše dnešní téma. Kdybyste mohli mít doma jakékoliv zvíře, tak co by to bylo za zvířátko? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio, dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Kdybyste si mohli vybrat jakékoliv zvíře domů, které by to bylo?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Ladíte Radio Relax, za chvíli nás čekají zprávy o počasí. Dneska máme neděli 20. září a 20. září je den, kdy se oslavuje spousta věcí. A jednou z těch věcí tak je i, že je Mezinárodní den univerzitního sportu. Takže jestli jste třeba na vysoké škole někdy sportovali a reprezentovali jste svoji univerzitu, tak dnešek patří právě vám. My se vracíme k muzice Simple Plan a Shut Up na vlnách Radia Relax.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se přes naše území od severozápadu přežene pásmo přeháněk a dešťů. Později večer se začne opět od severozápadu postupně vyjasňovat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Otevíráme dnešní 11. hodinu, kde se můžete těšit na Mikea Posnera, Davida Guettu, Krištofy a nebo třeba na Miley Cyrus.

0: Na vlnách Rádia Relax. Písnička se jmenovala I Went Back to Ibiza a jedná se o remake jeho z prvních hitovek Mikea Posnera I Took a Pill in Ibiza. Vlastně v té první verzi Mike zpívá o tom, o závislosti na drogách a o tom, jak ho ničil život slavného rapera. No a o několik let později vydali spolu s Davidem Guettou remake téhle písničky o tom, kde Mike zpívá, jak se ze závislosti dostal a vlastně jak se mu dobře daří. To je opravdu krásný vývoj a přejeme Mikeovi všechno nejlepší do života, ať se mu daří. My si pojďme udělat ale teďka výlet do 90. a to za Boyzone.
1: Relax Radio. Největší

Pokud vyšíte šňůry stejně tak jako Krištofové, ale chcete na ně vyšet třeba prádlo, tak pozor na to, dnešek je poměrně větrný, může foukat vítr o nárazech až 7 km v hodině, tak ať vám nic neuletí. Jinak teploměry ukazují napříč naším území okolo 20 stupňů a téměř všude máme pod mrakem. Jestli na vás kouká někde sluníčko, tak nám to můžete dát vědět na telefonní číslo 606 736 736. Já tady vidím

0: odpověď na naší SMS bránu a my si dáme další muziku Meduza, která ve spolupráci s Henry Kamelin.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

vlnách Rádia Relax, máme 11 hodin a 29 minut. Takovým troublemakerem je i filmová lomeno knižní postava Harryho Pottera. No a právě Harry Potter se teďka těší nové seriálové adaptaci a fanoušci jsou trošku v rozpacích, protože hudbu k tomuhle seriálu tak nebude dělat John Williams, díky kterému máme tu legendární Harry Potterovskou znělku, ale bude ji dělat jiný filmový skladatel, který je v současné době možná ještě populárnější, a to bude Hans Zimmer. No, Hans Zimmer má trošku jinou představu, než má John Williams, a všichni fanoušci jsou zvědaví, s čím přijde a co to bude za hitovky, co to bude za muziku. Nicméně oldschooloví Potterheadi nebo fanoušci Harryho Pottera zkrátka budeme muset oželit onu legendární znělku od Johna Williamse.

11 hodin 40 minut, Beyoncé na rádiu Relax. Máme 20. září a dnes máme celosvětový úklidový den. To je největší globální dobrovolnická akce zaměřená na sbírání odpadků a úklid přírody i měst. V Česku tady ten den máme zpestřený spolkem, který se jmenuje Ukliďme Česko, takže jestli chcete dneska udělat dobrý skutek a nevíte ještě jak, tak můžete vyrazit s igelitovým pytlem do lesa a

0: Kdybyste mohli mít doma jakékoliv zvíře, tak jaké zvíře byste si vybrali? To je téma, na které se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a vy nám odpovídáte. Píše nám Andrea, která by si hrozně přála mít doma takhle žirafu a bez váhání by si ji brala. Já s tebou, Andreo, souhlasím, žirafa to jsou už naprosto úžasná zvířata. Jediný co, tak k tomu člověk potřebuje mít alespoň patrový, řekněme, dům, aby tu žirafu měl jak krmit, že jo? Abyste na sebe dosáhli, abyste byli ve stejné výšce. No a jaké zvíře byste takhle chtěli mít doma vy? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Je 12 hodin, máme neděli 20. září.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer se přes naše území od severozápadu přežene pásmo přeháněk a deště. Později večer se začne od severozápadu postupně vyjasňovat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia. Krásné poledne všem na vlnách Relax Rádia, máme čas oběda, tak jestli zrovna před sebou máte něco dobrého, nebo se zrovna na něco dobrého chystáte, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť a rovnou nabídnu i naše polední menu, kde se můžete těšit třeba na Lenny, Lady Gagu, Imagine Dragons, anebo na Katy Perry.

0: svátek Oleg. A Oleg je mužské křestní jméno skandinávského původu, které vzniklo ze skandinávského jména Helgi a vykládá se také jako svatý nebo spásu přinášící, nebo přeneseně také jako silný a zdravým. Ženským protějškem jména Oleg tak je Olga, takže přejeme všem Olegům a Olgám všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. září. Tento den roku 1859 byl přijat patent na elektrický sporák. Roku 1960 přišel na svět David Hemingway ze skupiny House Martins. 20. září 1934 se narodila italská filmová herečka Sofia Loren. Roku 1968 se narodil Ben Shepherd, baskytarista kapely Soundgarden. 20. zářijový den zemřel v roce 1979 československý politik Ludvík Svoboda. O 4 roky dříve vypustil Bruce Springsteen do světa single Born to Run. Roku 1951 poprvé přeletělo proudové letadlo nad severním pólem. Roku 1994 zemřel tento den ve Vrchlabí 4 dny po svých 54. narozeninách herec Petr Čepek. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Deši a Lady Gaga na rádiu Relax. Fanoušci Lady Gagy už mají jasno, proč zpěvačka před nějakým časem zmizela úplně ze společnosti. 40-letá Lady Gaga se totiž stala poprvé maminkou. Se svým snoubencem Michaelem Polanským do rodiny přivítali prvního potomka, uvedl tak americký web Page Six, který také zveřejnil první snímky rodiny. Zpěvačka byla naposledy viděna na veřejnosti v srpnu, kdy v Severní Karolíně fanoušek oslovil ke společné fotce. Na velké společenské události se ale naposledy objevila květnu a své poslední turné pak zpěvačka zakončila už v dubnu. Takže už víme proč, už víme co zatím stálo, přejeme všechno nejlepší nové rodince. No a pokračujeme dál v muzice. Leny!
1: Relax Radio. Víkend s Relax.

Pokud máte doma vůni, která se jmenuje Calvin Klein Obsession, tak pozorněte. Tahle ta vůně, respektive toaletní voda, tak u ní se zjistilo, že přitahuje nejenom dámskou pozornost, ale také moc voní kočkovitým šelmám. A dokonce až tak moc, že ji používají zoologové jako lákadlo. V roce 2018 za pomoci téhle vůně se podařilo v Indii chytit lidožravého tygra. No, já bych si tuhletu voňavku rozhodně do pralesa nebral, no, bych se bál, že mě tam něco sežere, no ale jestli máte třeba tuhletu voňavku doma, tak by mě zajímalo, pokud máte třeba kočky, tak jestli jim to třeba voní, jestli to je pravda, jestli to není nějaký internetový hoax, ale viděl jsem i video, že normálně na to nalákali ocelota v divočině. Tak, co je na tom pravdy? Máte to někdo doma, dokážete to potvrdit nebo naopak vyvrátit? Vůně Calvin Klein Obsession přitahuje kočkovité šelmy nebo jenom dámskou pozornost? A jakou máte vy oblíbenou vůni? Můžete se nám pochlubit na naši SMS bránu na číslo 606 736 736. Víkendový relax.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: One Direction na rádiu Relax právě dohráli písnička Drag Me Down. Jeden ze členů One Direction, Neil Horan, právě oslavil narozeniny minulý týden, konkrétně 13. září. Tak dodatečně přejeme všechno nejlepší a pokračujeme dále v krasojízdě. Čeká nás Snoop Dogg a Justin Timberlake, písnička Size.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

týdnu obletělo český internet video Klokana, který si to vesele hopsal po pražských Vinohradech. Pravděpodobně někomu utekl a právě s Klokany a s dalšími zvířátky souvisí naše dnešní téma. Kdybyste mohli mít doma jakékoliv zvířátko, tak co by to bylo? Co byste bez přemýšlení si vzali domů? Je to slon? Je to velryba? Je to tučňák? Poklupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Kdybyste si mohli vybrat jakékoliv zvíře domů, které by to bylo?

0: 13 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru očekávejte od severozápadu přehánky nebo občasný déšť. Později večer se začne postupně vyjasňovat. Krásné odpoledne na vlnách Relax Rádia, otevíráme dnešní 13. hodinu a nejsme na to sami. Spolu s námi tu budou YouTube, Mikael, Nickelback a nebo Daft Punk.

Pojďme si udělat takové historické nostalgické okénko a to pojďme zpátky do dětství, kdy jsme mlsali, co to šlo. Jaká je vaše nejoblíbenější dobrota z dětství? Jaká sladkost? Byly to lidky, hašlerky, které mají mimochodem zajímavý, částečně hudební původ. Co třeba taková deli, svačinka na výlety nebo vytacit přímo z dlaně. A samozřejmě samostatnou kapitolou tehdy byly žvíkačky. Ovšem i oblíbené Pedro s klukem v mexickém klobouku na obalu. A to se mimochodem začalo vyrábět už v roce 1968 a já si třeba pamatuju cigaretové žvíkačky, velmi oblíbené, nevím, jak bys to procházelo dneska v dnešní době, ale ty vzpomínky tam pořád jsou, to už se z hlavy vyhnat nedá. Jaká je vaše oblíbená dobrota z dětství? Můžete se nám pochlubit na telefonní číslo 606 736 736. No a my se vracíme zpátky k muzice, když už máme trošku takovou nostalgii, tak pojďme zpátky do devadesátek pro kapelu U2. Relax Radio.

Mám tu pozvánku na zítřek, tedy na pondělí 21.9. do Družce, kam zavítá filozof, básník, kulturní publicista, scénárista a moderátor v jedné osobě Ivoš Moldas. Hudebně zábavná talk show začíná v 19 hodin ve sportovním sále, nebo respektive v sále sportovního areálu vstupenky. Pardon, teď jsem se do toho zamotal. Hudební zábavná talk show začíná v 19 hodin v sále sportovního areálu a vstupenky bude možné zakoupit si na místě. A v další pozvánce pro vás mám něco pro hlavně pro fanoušky bojových sportů, protože v pátek 25. září se uskuteční v kladenské sportovní hale u sletiště gala večer Elite Fight Night 2. Vstupenky na večer plný adrenalinu a skvělých zápasů najdete na stránkách elitefightnight.cz.

0: Před chvílí jsme si povídali o tom, jaké jsou pro vás nostalgické sladkosti, jaká sladkost vás vrátí do dětství, ale třeba už není, jakou sladkost jste potajinu ujídali třeba jako děti. A píše nám Ivča: ahojky, milovala jsem bombony, atlasky a oplatky Fidelu a Dalidu. Nejsou tomu podobné celomáčené tatranky, ale není to ono. A Ivča ještě měla moc ráda Nanuk Jumbo. Potom nám píše Jana: ahoj, na sladký jsem moc nebyla, ale občas jsem si koupila gumové hady nebo bombony fialky. Hady ještě jsou, ale fialky už bohužel ne. Zdraví Jana, my tě taky zdravíme, Jani, a úplnou náhodou, já jsem zrovna včera mohl ochutnat ty gumové hady a byla to naprostá pecka, úplně mě to vrátilo do dětství a bylo to strašně fajn. Pojďme zpátky k muzice, právě teď nás čeká Nickelback.
1: Víkendový relax.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: 13 hodin 44 minut ladíte Radio Relax. Před chvílí jsme si povídali o tom, jaké máte rádi historické, řekněme trošku retro sladkosti, co vás vždycky, nebo nás vždycky vrátí do dětství a vždycky na to rádi vzpomínáme, a psala nám Jana, že měla a má ráda gumové hady. No a s tím souvisí i naše dnešní téma, na které se vás ptáme na našem Facebooku Relax Radio. Jaké zvíře byste si vzali domů, kdyby to nebylo nějak omezené? Jaké zvíře prostě, kdyby byla ta možnost třeba mít v obýváku slona, tak jestli byste si vzali slona, nebo jaké by to bylo zvíře? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Kdybyste mohli mít doma jakékoliv zvíře, tak jaké by to bylo?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Babč Ezra na rádiu Relax. Máme 13 hodin a 54 minut. Za chvíli nás čekají zprávy o počasí, ale ještě předtím si řekneme nějaké odpovědi z toho, co nám píšete na otázku, jaké zvíře byste chtěli domů. Samozřejmě bez omezení, ať už je to žížala nebo slon. Píše nám Dagmar, která by hrozně chtěla surikaty. Posluchačka Diane, tak ta by chtěla tučňáka. Maggie by chtěla papouška. A posluchač Pavel, tak ten by moc a moc chtěl siamskou kočičku. No a jaké zvíře byste chtěli mít jednou doma vy? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny.
2: Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 14 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru očekávejte od severozápadu přehánky nebo občasný déšť. Později večer se začne postupně vyjasňovat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia. Krásné odpoledne všem relaxákům a relaxačkám, můj čas tady za mikrofonem se naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na Patrika, se kterým vás čeká pořádná nedělní siesta. A já vám přeju hezký zbytek neděle, kde se můžete, pokud jste kladeňáci, přijít podívat na Síteňské náměstí, na sousedskou slavnost s názvem Zažít si to jinak, kde se na vás budeme těšit spolu s kolegyní Terkou Bělohradskou a možná padne i nějaká ta

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dny Marian v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Relax

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 15. hodina je tady, vy jste na Relaxu. Hezké odpo.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Venku se nám zatáhlo a na mnoha místech i rozpršelo a o moc lepší už to dnes nebude. Co ale začátek pracovního týdne, zítra zaprší hlavně na horách, večer by ale mělo být deště už méně a nejvyšší teploty zítra budou mezi 13 až 18. Ale pozor, rozfouká se nám vítr a v nárazech bude foukat rychlostí až 70 km v hodině. S vámi je už na Relaxu Patrik. V tomto čase jste sice zvyklí slyšet v našem éteru Terku Bělohradskou, ale dnes to bude výjimečně se mnou. Ale co se ani dnes nezmění do té 18. hodiny, do kdy budeme spolu, je ta nejlepší muzika. Verve Bittersweet Symphony, to je jedna z mnoha, která dorazí. Chumba Wamba bude taky v této půl hodině, dorazí Coldplay, anebo taky Bonnie M. Tak buďte s námi, užívejte neděli.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Jason do zvuku tady u nás na Relaxu necelých 10 minut po 15. hodině. Máme neděli 20. září a to mimo jiné znamená, že si připomínáme takzvaný Národní den úklidu. A to je navíc ideální příležitost přiznat barvu. Co vás absolutně nebaví doma uklízet? Je to koupelna, okna, trouba, prach? Nebo třeba ten záhadný šuplík, do kterého už roky házíme všechno, co nemá svoje místo? Taky se mi můžete svěřit, jestli jste při úklidu poctiví, nebo jestli máte nějaké svoje finty, jak si práci co nejvíc urychlit. Psát mi můžete tradičně na 606-736-736 SMSky nebo zprávy WhatsApp. Jestli rádi komunikujete na sociálních sítích, už k tomu máme vyvěšený i příspěvek na Facebooku. Tam nás najdete jednoduše jako Relax Radio.
1: Víkendový relax.
0: A teď muzika Texas a za chvilku otevřeme u nás na Relaxu také kalendárium. Tak hezkou neděli.

0: Bena Kristoval za chvíli vystřídá u nás na relaxu třeba Coldplay nebo Elton John společně s Britney Spears. 10 minut nám chybí do půl čtvrté, chystám pro vás také aktuální dopravní zpravodajství, co se děje na cestách, si povíme už za chvilku. My ale máme neděli, 20. září a kromě toho, že už jsme nakousli, že je Národní den úklidu, tak se toho ve světě děje opravdu hodně. Navíc do konce roku nám zbývá už jenom 102 dnů, ale co přesně 20. září znamenalo v historii, to si povíme právě teď.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. září. Tento den roku 1859 byl přijat patent na elektrický sporák. Roku 1960 přišel na svět David Hemingway ze skupiny House Martins. 20. září 1934 se narodila italská filmová herečka Sophia Loren. Roku 1968 se narodil Ben Shepherd, baskytarista kapely Soundgarden. 20. zářijový den zemřel v roce 1979 československý politik Ludvík Svoboda. O 4 roky dříve vypustil Bruce Springsteen do světa single Born to Run. Roku 1951 poprvé přeletělo proudové letadlo nad severním pólem. Roku 1994 zemřel tento den ve Vrchlabí 4 dny po svých 54 narozeninách herec Petr.

0: byla jedna pohodovka od Eltona Johna a taky Britney. Sliboval jsem, že se podíváme na silnice, tak já vám jdu ten slib splnit.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Začneme na D1, místy to jede pomalu na D1 směrem z Brna na Prahu, a to mezi 36. a 28. kilometrem. Na vině je silný provoz a pak taky omezení na mostě Šmejkalka. Bouralo se na sjezdu z D5 na Pražský okruh směrem dál na D1. V zatáčce se srazili dva osobáky a jeden tady skončil navíc mimo silnici. Kolony se tady ale zatím netvoří. Kolonám se oproti tomu ale nevyhnete v Praze. Ucpaná je v těchto chvílích Štěrboholská spojka směrem na Smíchov. V obou směrech popojíždí Průmyslová ulice v Hloubětíně i Bělohorská směrem k Vypichu. A připomínám, že po včerejší vážné nehodě je stále neprůjezdná silnice číslo 16 v úseku mezi Slaným a Mělníkem na úrovni Žižic. Aktuálně tam probíhá sanace půdy, protože se tam převrátil včera ráno kamion. Jestli vy o něčem víte a hlavně o něčem, o čem by měli vědět ostatní posluchači Relaxu, tak mi to nahlaste.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S Relaxem v pohodě na cestách.

0: Za mě rozhodně nejlepší muzika za volanty. Bonnie M a Sunny tady u nás na relaxu 4:05. Ceny benzínu a nafty dál rostou, toho jsme si určitě bohužel všimli naprosto všichni. Ale vláda už avizuje, že proti drahým pohonným hmotám zasáhne. Konkrétní opatření se má představit v pondělí. Aktuálně stojí litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 v průměru 45 korun a 55 haléřů. Nafta už překročila hranici 49 korun za litr. Pro srovnání, před rokem byl benzín zhruba o 10 korun levnější a nafta dokonce o 15 korun. Vláda už letos jednou ceny regulovala, mimo jiné snížením spotřebních daní na naftu. Co ale v pondělí oznámí vláda a jestli to řidiči skutečně pocítí i u čerpacích stanic, to se teprve ukáže. My to každopádně pro vás budeme sledovat a detaily budeme přinášet v našich pondělních zpravodajských relacích. Taky zítra zůstaňte s relaxem.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Lo.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Máme minutu po 3:15, vy jste na relaxu a my jsme v této hodině rozjeli naše odpolední téma, které se týká úklidu. Protože dnes je Národní den úklidu. Co vy ale absolutně nesnášíte uklízet? Co vás doma nejmíň baví? Je to koupelna, okna, trouba, prach? Nebo třeba něco úplně jiného. Píšete mi na 606-736-736 SMSky a taky zprávy WhatsApp. Koukám na to, Jana píše, nejvíc nesnáším okna. Vždy začnu s pocitem, že za hodinu mám hotovo a po 3 hodinách zjistím, že jsem umyla jenom 2. Petr píše, já uklízím zásadně ve chvíli, kdy čekám návštěvu. To se ze mě dokáže stát uklízecí komando. Lucka z Berouna, mě ničí prach, utřu ho a za 10 minut je zpátky. Podle mě se někde tajně množí. Ještě kouknu na náš Facebook. Na Facebooku nás najdete jednoduše jako Relax Radio, tak pokud nás tam ještě nesledujete, tak nejvyšší čas to napravit. Píše Michal, nejtěžší je donutit k úklidu děti. Šárka pak píše, že ta nerada uklízí skříně. Jestli vy to máte jinak, dejte mi vědět 606-736-736. A aby se vám k tomu psaní psalo ještě lépe, tak vybírám do celé třeba Rihanu, Becky Hilla a stihneme taky Eda Sheerana.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Čtvrtá hodina odpolední je tady a vy si do uší pouštíte stále Relax.
1: Relax Radio.
0: Dneska se to už venku moc měnit nebude, bude pršet, zůstane zataženo a teploty budou nejčastěji se pohybovat plus minus kolem dvacítky. Co ale začátek pracovního týdne, zítra nám zaprší taky během dopoledne, později už pouze na horách a večer by toho deště mělo být o něco méně. Teploty do 18 stupňů, ale pozor, bude foukat poměrně silný vítr. V nárazech by to mohlo být až rychlostí 70 km v hodině. Tak ať vás to zítra neodfoukne, přeje Patrik, budu tady s vámi až do 18. hodiny, to znamená ještě dvě hoďky máme před sebou. A čím to vyplníme? Muzikou. Lucie, Šrouby a Matice, ty zazní za chvilku, ale dorazí taky třeba Pink nebo Katy Perry.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Zůstáváte s Relaxem 10 minut po 4. hodině odpolední. Neděle je v plném proudu a pokud jste tento týden nestihli poslouchat všechno, co se na Relaxu dělo, tak to vůbec nevadí. Mrkněte na náš web radio-relax.cz, kde najdete spoustu zajímavého obsahu i zpětně. A to třeba rozhovor s Petrem Patákem, dlouholetým pedagogem a taky ředitelem střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně. S naším moderátorem Danem si povídali o tom, jak se mění škola, co dnes potřebují studenti i učitelé a kam celkově směřuje moderní vzdělávání. Takže radio-relax.cz, to je nejenom živé vysílání, ale taky rozhovory, podcasty, zprávy a další zajímavosti. Mrkněte na náš web a třeba zjistíte, co vám tento týden na Relaxu uteklo.
1: Takhle.

90 Olsen se nám dohrávají u nás na relaxu 16 hodin 19,5 minuty. My bez zbytečných slov pokračujeme s Alan Farben a taky Mondo.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Zůstáváte naladěni na relaxu. Patrik s vámi, díky za to, že vy jste s námi. 4 minutky nám chybí do 4:30. Chystám pro vás také dopravu. Ta dorazí za nějaké 3 minutky. Ještě se ale podíváme na to, co od vás chodí na WhatsApp nebo SMS-kou na 606-736-736. Řešíme Národní den úklidu a co vy nesnášíte vyloženě uklízet. Martin ze Slaného píše, nejhorší je lednice. Člověk nikdy neví, co se tam najde, občas je to spíš archeologický výzkum. Veronika z Prahy pak píše, já mám systém, všechno, co nevím kam dát, strčím do skříně a funguje to dokonale, dokud se skříň dá ještě zavřít. Tomáš pak píše, vysávání mě baví, ale vytírání to je očistec. Máte to jinak? Ozvěte se i vy 606 736 736.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Relaxu jsme všude s vámi a teď jsme s vámi hlavně na cestách. Plná je D5 před Prahou. Na křížení s Pražským okruhem jsou ve sjezdových rampách hned dvě nehody a D5 popojíždí už ze 3. kilometru, tak pokud se chcete frontám vyhnout, tak sjeďte nejpozději v Rudné. Nehoda 3 aut pak překáží taky na D10 před Prahou u sjezdu na Radonice. V koloně pojedete zhruba od 12. kilometru, to znamená od Brandýsa. V Praze zůstává silný provoz na Štědrboholské spojce směrem na Smíchov. V obou směrech popojíždí magistrála v centru, taky příjezdy k Vypichu i Pražský okruh směrem k D1. Tady se zdržíte hlavně v okolí sjezdu na Ořech. A ještě připomínám, že po včerejší nehodě je stále neprůjezdná silnice 16 mezi Mělníkem a Slaným na úrovni Žižic. Musí se to objíždět, tak s tím počítejte. A počítejte taky s tím, že když cokoliv potkáte na cestách, dejte mi o tom vědět.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Už je to nějaký pátek, kdy Bad Boys Blue válcovali žebříčky českých i světových hitparád. No jo, nebyla to špatná doba, ale ta současná doba, tý vládne umělá inteligence. A právě umělá inteligence může výrazně změnit pracovní trh a Česko navíc patří mezi země, kde je ohrožených pracovních míst poměrně hodně. Tolik aktuální statistika a důvod je vlastně docela překvapivý. Nebo možná nepřekvapivý. Nejde o to, že bychom byli nějak extra posedlí umělou inteligencí, ale Česko je prostě vyspělá ekonomika a máme velký podíl pracovních míst, kde může právě AI převzít část nebo dokonce většinu úkolů. Podle Světové banky je v zemích s vysokými příjmy takto ohroženo asi 14% pracovních míst, zatímco v zemích s nízkými a středními příjmy je to zhruba 4,5%. Zároveň ale umělá inteligence může lidem práci výrazně usnadnit a zvýšit produktivitu. Takže otázka je, vzala vám už AI práci? Nebo vám ji jenom usnadnila a používáte ji stále častěji? I o tom se můžete rozepsat na 606-736-736. Teď ale zpátky od umělé inteligence k pravé muzice. Giant Rox, dorazí taky Z, a nebo taky Eminem a stihneme. Relax.
1: Víkend s relaxem.

0: 8 minut zhruba nám chybí do 17. hodiny té nedělní. My budeme bez zbytečných slov pokračovat hudebně. Eminem a taky Justin Timberlake, to jsou dva songy, které stihneme do 17. hodiny. A vy mi stále můžete psát k našemu dnešnímu tématu, co vy a úklid. Co vás nejvíc vytáčí na úklidu? 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. I'm not afraid. Yeah.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Nedělní pátá hodina odpolední je tady. Vy jste stále s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Začátek pracovního týdne, co to počasí, rozhodně nebude žádná velká paráda. Zataženo, dešťovým kapkám se rozhodně nevyhneme a bude taky foukat. V nárazech to může být až rychlostí 70 km v hodině. K tomu dešti se přidají i podzimní teploty. Zítra nejčastěji 13 až 18. Patrik stále s vámi, hezké pořád ještě odpoledne, to nedělní 20. zářijové. Jdeme pokračovat a jdeme pokračovat i hudebně, třeba s No Mercy. Kromě ní dorazí ale taky víkend, Iva a třeba i Dua Lipa. Buďte s námi a užívejte ten zbytek víkendu.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: všude s vámi a společně s vámi řešíme naše nedělní téma, kterým je úklid. Co konkrétně nesnášíte doma uklízet? Monika z Mělníka mi napsala SMS-ku na 606-736-736. Uklízím ráda, ale musí u toho hrát hudba. Bez muziky mám pocit, že pracuju zadarmo. Karel píše, nejhorší je za mě dětský pokoj, uklidíte ho a za hodinu to vypadá, jako by se tam vůbec nic nedělo. Alena dodává, já mám jednoduchou metodu, když něco není vidět, není to nepořádek, takže zavřené dveře jsou můj nejlepší kamarád. David ještě přihodil na WhatsApp zprávu, u nás uklízí první ten, komu to začne vadit, takže u mě vyhrává manželka. Ozvěte se taky, ještě se stihneme na vaše komentáře podívat, ale co stihneme 100% je další muzika. V dalších minutách můžu slíbit třeba No Mercy, Dua Lipa a dorazí také z českých Luhů a Hájů Krištof. Přesně v půl se podíváme na silnice.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Když začali hrát No Mercy, napsal mi Martin: tyjo, to jsem dlouho neslyšel. Tak u nás to slyšíte. I tak to vám hraje Relax. 17 hodin, 20 minut k tomu. Pokud právě vybíráte třeba psa a chcete doma nejenom mazlíka, ale taky pořádně chytrého parťáka, mám pro vás jeden tip. Některá plemena totiž patří mezi opravdu velké psí chytráky a při správném výcviku se dokážou naučit spoustu povelů a zvládnou nejrůznější úkoly. Navíc vyšla nová statistika inteligence psů. Mezi ty nejchytřejší patří podle této statistiky třeba německý ovčák, zlatý retriever, labrador, to je taková klasika, ale potom třeba i pudl nebo papilon. Ale pozor, chytrý pes znamená také to, že se může rychle naučit věci, které jste ho rozhodně učit nechtěli. Takže při výběru psa myslete nejenom na vzhled, ale taky na jeho povahu a potřeby. Teď ale potřeba další muziky, právě nastupuje Dua Lipa a za chvíli třeba Krištof.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: O tom, že svět je Hollywood, nám zpívali Krištofové u nás na relaxu. Máme minutu po půl šesté a teď tady budeme pro všechny šoféry.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Kvůli nehodě je stále plná D5 před Prahou. S kolonou musíte v těchto chvílích počítat mezi 4. kilometrem a sjezdem na Pražský okruh. Pokud nechcete čekat, tak si jeďte v Rudné a jeďte po staré silnici 605. Hodně plná je taky D10 před Prahou. Na 3. kilometru byla nehoda, tam byly v sobě 3 auta. Bouračku už sice dali pryč, ale vleče se to stále od sjezdu na Starou Boleslav. A kvůli dešti a nedělnímu návratu provoz zpomalil v Praze. Kolony čekejte třeba na Štěrbohol spojce směrem na Smíchov, taky na Strakonické směrem do centra i

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: 3:45, vy zůstáváte stále s relaxem. Neděle se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci, s tím taky celý víkend. Bohužel, zítra zase do pracovního procesu. Ale my jsme celé dnešní odpoledne řešili to, že je Národní den úklidu. Zajímalo mě, co vás doma absolutně nebaví uklízet. Co je vaše úklidová noční můra zkrátka? Ještě se dívám na náš Facebook, na něm nás najdete jednoduše jako Relax Radio. Eva napsala, že ty té vadí utírání prachu, to nejraději nebo respektive raději vyluxuje a potom radši vytře. Lucka píše, asi nic, uklízím poměrně ráda, nesnáším tedy úklid po malování a celkově po nějakých rekonstrukcích. Eliška pak ještě napsala, že tý rozhodně nevoní mytí oken a žehlení a Ilona tato shrnula jednoduše, prostě všechno. Tolik naše dnešní téma, na co se vrhneme příště, no to poznáme, něco určitě podobného vymyslíme, ale nad čím rozhodně nemusíme už více přemýšlet je další muzika. Následující minuty vyplní Black Eyed Peas, Poetika a docela stihneme třeba i Kylie Minogue.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Kylie Minogue tady u nás na relaxu, nějakých necelých 5 minut nám schází do 18. hodiny večerní. Přišla mi tady krátká SMSka od Simony, že jestli bychom zkrátka nemohli něco zahrát od Cat Barnes. Víte co, proč ne? Pojďme si dát tohleto nečekané hudební přání právě teď u nás na relaxu.
1: Relax Radio.

0: Je tady 18. hodina, zůstáváte s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Zítřek bude vypadat podobně jako právě teď, co vidíte za okny. Většinou zataženo, dešťovým kapkám se nevyhneme a teploty budou do 18 stupňů. Na Relaxu budeme pokračovat s tím nejlepším hudebním výběrem i po 18. hodině. A jak to bude vypadat? Dorazí třeba Michal Hruza, ale s ním taky Kid Kedy, Nico Santos anebo George Ezra. Užívejte.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se s

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 21. září. Tento den roku 1109 zemřel český kníže z dynastie Přemyslovců, Svatopluk. V roce 1937 vydal spisovatel J.R.R. Tolkien svého Hobita. Roku 1951 zaběhl Emil Zátopek 15 kilometrů ve světovém rekordu 44 minuty 54 sekund. O 4 roky dříve se na Floridě narodil zpěvák, kytarista a skladatel Don Felder z legendárních Eagles. Roku 1943 přišel na svět komik Jiří Wimmer, zemřel o 58 let později. Tento den roku 1967 se narodila americká country hvězda Faith Hill. Roku 1989 se definitivně rozpadla skupina Bengals. O 4 roky později vydala Nirvana album In Utero. Roku 1972 se narodil člen skupiny Oasis Liam Gallagher. Relax Radio.
1: Nejlepší rádio.

0: Rádio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno,